I put my head on her shoulder. She said,

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Co do okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl?
8: Jo!
7: Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
9: Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 9. srpen se Skyrokem. Dnes zalovíme opravdu hluboko v dějinách. V roce 1173 je položen základní kámen šikmé věže v Pize. Jedna z nejznámějších staveb světa se stavařům začala naklánět ještě týž rok kvůli mělkým základům v měkké hornině. Ještě dodám, že věž sloužila jako zvonice a je celá z bílého mramoru. V ženském rodě pokračujeme a přejeme k narozeninám herečce Audrey Tautou. Tu si vybavíte ve filmu Amélie z Montmartru nebo Šifra mistra Leonarda s Tomem Hanksem. Zajímavé je, že kolem roku jejího narození není jasno. Některé zdroje uvádějí 1976, jiné 78. 100% jasno je u Aleše Brichty. Ikona českého heavy metalu slaví od 9. srpna 1959. Na český rokový Olymp vystoupal s kapelou Arakain, kterou založil v roce 1982 s kytaristou Jiřím Urbanem a bubeníkem Miroslavem Nedvědem. Na závěr 9. srpna 1984 a start World Slavery Tour britských Iron Maiden ve Varšavě, v tehdy socialistickém Polsku. Stávají se první západní skupinou, která přivezla celou koncertní produkci za železnou oponu. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
8: Skyrock.
0: Skyrock.
8: Baví nás bavit vás. I v neděli.
0: Skyrock.
8: Nejlepší rockový výběr.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno.
0: Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem.
1: Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
0: To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web rapotin.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
3: Ten stokilový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
2: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
1: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
1: Počasí.
4: V neděli se vrací tropy v plné parádě, teploměry vyletí až na 34, stín bude opět žádané zboží, večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou, mrkneme na další týden, v pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc, čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu, místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude, no vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30, skvělé léto pokračuje.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, je léto, tak si vyhoďte z kopítka. Býci, vás vždycky potkáme s úsměvem a nad věcí. Blíženci, zkuste vypnout mobil, počítač i sebe. Raci, víte, že v jednoduchosti je síla. Lvi, pokud chcete zhubnout, zakažte si večerní přejídání. Pany, vy si pěkně v klidu, urovnejte své myšlenky. Váhy, o tomto víkendu dokonale zregenerujete. Štíři, rozmazlujte se a myslete pozitivně. Střelci, možná by to chtělo nějakou dobrodružnou zábavu. Kozorozi, buďte víc s rodinou. Vodnáři, stíháte všechno, co si naplánujete. A co my ryby? Jsme docela šikulky, protože vymyslíme aktivitu, která nás nebude stát ani kačku.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku. Skyrock.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si? Že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené pouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Rádio Hana Skyrock.
3: Na Skyroku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
4: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
3: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyroku.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet. Které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom novinky.cz.
2: Sport. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny je Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač ovládl anketu už po deváté a upevnil si pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami se z prémiového triumfu raduje 20-letá pivotka Emma Čechová. Slavnostní gala večer se odehrál v Mariánských Lázních a všem vítězům obrovsky gratulujeme. Máme taky počasí a dopravu, pak hit za hitem, buďte s námi.
0: Počasí.
2: Dneska nás čeká doslova ukázkový letní den. Ráno odstartovalo na příjemných 15 stupních, odpoledne to bude ideální k vodě. Sluníčko se probudilo v 5.40 a uvidíme, jestli bude překonán teplotní rekord z roku 1992. Bylo 35,8. Víme, jak bude. Slunečná neděle a taky letní start nového týdne.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Taky v neděli víme, jak se jezdí tady. U Pomezí na Svitavsku záchranáři po dopravní nehodě opatrně. Bouračka se řeší taky před Rajcem Jestřebí. A řidiči na Olomoucku by měli zbystřit taky na D35. Když máte nájezd na D46 u Hněvotína, tady stojí v nepříjemné zatáčce v tom nájezdu porouchané auto. Další odstavené auto hlásíte na krajnici u D1. Je to mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Dobře dojeďte.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Díky, že nás posloucháte, je 9. srpna den nabitý skvělou společností. Své narozeniny dneska slaví herci František Němec a Petr Rychlý, rocková legenda Aleš Brichta. Svátek má Roman, jméno pochází z latiny, znamená Říman, takže vlastně každý Roman má dnes oficiální právo chovat se jako imperátor, válet se a poroučet si, co chce. Navíc dneska slavíme i neoficiální den všech lidí, co rádi čtou příběhy, takže se bez výčitek zabořte do knížky. V tento den v roce 1930 se poprvé ukázala kreslená hvězda Betty Pop. Je to taky den, kdy zbankrotoval první milionář ve hře Monopoly. Takže vlastně malý důkaz, že 9. srpen je ideálním dnem na to, abyste radši nikomu nepůjčovali žádné peníze, ani ty hrací žetonky. Je 9. srpna, buďte s námi.
2: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
3: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt.
6: Oh, ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
0: Skyrock.

Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady na Hané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se slítnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ráno na Skyrocku.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web panprokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 tisíc korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
3: Sport. Neseme další skvělé zprávy z českého sportu. Vodní slalomářka Valentína Kočířová po včerejším zlatu v kajaku vybojovala na mistrovství světa juniorů další titul, tentokrát na kánoji. Bronzové medaile přidal Tomáš Indruch a v kategorii do 23 let Adam Král. A dařilo se i na střelnici. Česká puškařka Klaudie Kac se stala šampionkou v olympijské třípolohové střelbě na šampionátu do 23 let. Obrovská gratulace všem. Přidáváme předpověď i dopravní info.
1: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Dnešní neděle přináší perfektní letní atmosféru. Přes den naměříme 32 až 35 stupňů, což je výrazně výš než dlouhodobý teplotní průměr pro tohle období. Bývá většinou kolem 20 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, k večeru se od západu může objevit přeháňka a nebo bouřka. Sluneční paprsky nás budou hřát až zhruba do 8:30, pak slunce půjde spat. Víme, jak bude. Krásná letní neděle i start nového týdne. Teploty nad 30.
0: Doprava.
3: Na cestách máme čerstvý přehled. Rájec Jestřebí, počítejte po nehodě dvou osobáků s omezeným průjezdem. Čerstvá bouračka je hlášena z D55 u Otrokovic ve směru na Hulín. Projedete opatrně. O kousek dál D49 u Frištáku potkáte odstavené porouchané auto. Ve Vyškově v ulici Dukelská pozor na uklouznutí, na vozovce rozlítý olej. Kde si dát pozor na rychlost? Policejní hlídky hlásíte ze Zlína na třídě Tomáše Bati. Stojí ve Valmezu, na 35, v Napajedlech i v Hněvotíně u Olomouce. Radary potkáte taky na dálnici D1 u exitu Hulín Západ a na D46 hnedka před Vyškovem. Dobře dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Legendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 9. srpen se Skyrokem. Dnes zalovíme opravdu hluboko v dějinách. V roce 1173 je položen základní kámen šikmé věže v Pize. Jedna z nejznámějších staveb světa se stavařům začala naklánět ještě týž rok kvůli mělkým základům v Měkké hornině. Ještě dodám, že věž sloužila jako zvonice a je celá z bílého mramoru. V ženském rodě pokračujeme a přejeme k narozeninám herečce Audrey Tautou. Tu si vybavíte ve filmu Amélie z Montmartru nebo Šifra mistra Leonarda s Tomem Hanksem. Zajímavé je, že kolem roku jejího narození není jasno. Některé zdroje uvádějí 1976, jiné 78. 100% jasno je u Aleše Brichty. Ikona českého heavy metalu slaví od 9. srpna 1959. Na český rokový Olymp vystoupal s kapelou Arakain, kterou založil v roce 1982 s kytaristou Jiřím Urbanem a bubeníkem Miroslavem Nedvědem. Na závěr 9. srpna 1984 a start World Slavery Tour britských Iron Maiden ve Varšavě, v tehdy socialistickém Polsku. Stávají se první západní skupinou, která přivezla celou koncertní produkci za železnou oponu. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

snad světová strana, z které by přes Hanou nebyl vidět svatý kopeček. Je málo takových, kteří tam ještě nebyli, ale my vás tentokrát vymem na špacír po naočné stezce svatý kopeček. Můžete si vybrat, jestli to dáte z kopečka kolem zoologické do centra Radíkova nebo obráceně. Na oba dva konce se dostanete busem od olomouckého Hlaváko. Značená trasa má pár kroků přes 7 kiláků a provede vás kolem stodánky Jiřího Volkra, klášterní zřícenine Kartolska nebo Radíkovské přehrade. Cestou lesama kolem svatého kopečka se dozvíte něco o místní přírodě a historii. Ještě před té příležitosti zabrousíte aj za zvířátkama nebo k poutní katedrále je na vás. Ale špacír po naočné stezce svaté kopeček vám půjde k doho.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci, kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde čeká objížďka. Sport. Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého. Počasí.
2: Jestli máte v plánu nedělní výlet, počasí nám přeje. Dnes nás čeká příval energie a tropické teploty nad 30 stupňů Celsia. Proti historickému rekordu z roku 1916, kdy bylo naměřeno mrazivých 8,3, nás dnes čeká naprosto pohádkové teplo. Ranní minimum příjemných 15, přes den opět nad 30, víme jak bude, čeká nás krásná letní neděle.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady mezi Brodkem u Prostějova a Otaslavicemi. Dopravní nehodám další na D55, opatrně po srážce dvou osobáků u exitu Otrokovice sever. Nehoda a špatný provoz taky u Rajce Jestřebí, opatrně D49 u Frištáku, odstavený náklaďák. Policie v Mohelnici na Třebovské ulici, na dálnici D48 u Bělotína. Majáčky stojí u D1 na exitu Hulín západ a na D46 u Olšan u Prostějova. Dobře dojeďte.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě G jako gigant, nebo chcete-li anglicky giant. Ano, to je americká hardrocková kapela, která pochází z Nashvillu v Tennessee. Mimochodem, tahle ta čtveřice je na přelomu 80. a 90. let v opravdu velké formě. Šlo o mimořádné hudebníky. Vždycky dělali prvotřídní melodický rock, který působil velice příjemně.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Giant neměli nikdy potřebu proti něčemu brojit, nějak provokovat. Zkrátka, nekonfliktní záležitost ve všech směrech. Giant představovali takovou usedlejší stránku Hard and Heavy a jejich songy měly potenciál oslovovat široké publikum, bez ohledu na to, jestli někdo nějakou tu metalovou scénu vůbec sleduje.
0: Rádio Hana, Skyrock a Rocková abeceda.
1: Dneska společně zavzpomínáme na debutovou desku z roku 89, která obsahuje hned několik želízek. Přičemž asi největšího úspěchu dosáhla balada I'll See You in My Dreams. A to si dáme právě teď na Skyrocku skupina Giant.

0: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hobafest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
3: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.
1: Skyrock.
4: Barbados.

0: Jestli nevíte, kam dřív skočit, tady je kompletní víkendový nářez. Koupání hlásí Poděbrady, Náklo, Plumlov, Výkleky i akvaparky a koupáky v Olomouci, Štrdmerku, Prostějově, Vyškově, Bělkovicích, Litovli, Uničově i Holešově. Hody svatého Vavřince vrcholí ve Štěpánově a taky v Přerově. Kina promítají nového Spidermana i dinosauří Tlapkovou patrolu v Olomouci, Přerově, Uničově, Šumperku, Boskovicích, Zábřehu, Bruntále i Prostějově. Na hradě Sovinec se líčí pas na medvěda, se šermíři i sokol. Prostějovský zámek žije rodinným nádvoříčkem. V neděli startuje u Olympie běžecká party Run and Rave. Na Poděbradech pobaví divadlo Tramtárie z Horory z Poděbrad. Olomoucký letňák rozezní Adam Plachetka s Ondřejem Havelkou. V Kroměříži vrcholí rozkvetlá Floria s Motýl Bandem. Užijte si víkend naplno a s naším rádiem.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
1: Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.

0: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské Pustevny.
3: Sport. Naše atletická reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
4: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat. A chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
3: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať z toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady.
1: Máme přehled.
2: Skyrock.
1: Počasí.
3: Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělím. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
1: Doprava.
3: Vysíláme čerstvé info z našich silnic. V Bruntále v Opavské ulici záchranářské práce po havárii cyklisty. Projíždějte opatrně. Olej na silnici se odklízí ve Vyškově na Dukelské. Na dálnicích pozor na odstavená auta na krajnici. Jedno hlásíte na D35 před Unčovicemi ve směru od Mohelnice. Druhé na D46 u exitu Olšany u Prostějova. Kde dneska nepotkat majáček? Hlídky hlásíte na D46 u Vyškova. Měří taky ve Valmezu na Vsetínské ulici. Pohodovou jízdu bez komplikací.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 9. srpen se Skyrokem. Dnes zalovíme opravdu hluboko v dějinách. V roce 1173 je položen základní kámen šikmé věže v Pize. Jedna z nejznámějších staveb světa se stavařům začala naklánět ještě týž rok kvůli mělkým základům v měkké hornině. Ještě dodám, že věž sloužila jako zvonice a je celá z bílého mramoru. V ženském rodě pokračujeme a přejeme k narozeninám herečce Audrey Tautou. Tu si vybavíte ve filmu Amélie z Montmartru nebo Šifra mistra Leonarda s Tomem Hanksem. Zajímavé je, že kolem roku jejího narození není jasno. Některé zdroje uvádějí 1976, jiné 78. 100% jasno je u Aleše Brichty. Ikona českého heavy metalu slaví od 9. srpna 1959. Na český rokový Olymp vystoupal s kapelou Arakain, kterou založil v roce 1982 s kytaristou Jiřím Urbanem a bubeníkem Miroslavem Nedvědem. Na závěr 9. srpna 1984 a start World Slavery Tour britských Iron Maiden ve Varšavě, v tehdy socialistickém Polsku. Stávají se první západní skupinou, která přivezla celou koncertní produkci za železnou oponu. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
5: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Letní servis na Skyroku. Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
1: Skyrok. Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrok. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet, které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom novinky.cz.
2: Sport. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny je Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač ovládl anketu už po deváté a upevnil si pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami se z prémiového triumfu raduje 20-letá pivotka Emma Čechová. Slavnostní gala večer se odehrál v Mariánských Lázních a všem vítězům obrovsky gratulujeme. Máme taky počasí a dopravu, pak hit za hitem, buďte s námi.
0: Počasí.
2: Dneska nás čeká doslova ukázkový letní den. Ráno odstartovalo na příjemných 15 stupních, odpoledne to bude ideální k vodě. Sluníčko se probudilo v 5.40 a uvidíme, jestli bude překonán teplotní rekord z roku 1992. Bylo 35,8. Víme, jak bude. Slunečná neděle a taky letní start nového týdne.
3: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Vysíláme rychlé dopravní zprávy, začínáme nehodou osobáku s cyklistou, je to ve Svébohově na Šumpersku, projíždějte opatrně. Vyškov, Dukleská ulice, odstraňuje se rozlitý olej na silnici. Na dálnicích to dneska zlobí s poruchami aut, na D1 před exitem Bělotín počítejte se zdržením kvůli poruchanému autu v pravém pruhu. Další neprůjezdný pravý pruh vás čeká na D46 mezi Drysicemi a Vyškovem. A odstavená auta na krajnici hlásíte u Olšan u Prostějova a na D1 na úrovni Hranic. Kde jsou hlídky, hlásíte z Bystřice pod Hostýnem, měří na D1 u Bělotína a stojí taky na exitu Vyškov Západ. Jeďte opatrně.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: pohodové nedělní poledne. Je super, že trávíte neděli právě s námi. Za malou chvíli nahlédneme do kalendáře a bude to celkem jízda. Popřejeme všem Romanům k jejich svátku, oslavíme narozeniny Petra Rychlého i Aleše Brychty a k tomu si připomeneme Den všech milovníků dobrých příběhů. Přejeme vám dobrou chuť k obědu a parádní nedělní odpočinek. Hit za hitem už letí k vám.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
6: Rádio Hana Skyrock. Rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky.

0: Skyrock kalendárium.
1: Díky, že nás posloucháte, je 9. srpna den nabitý skvělou společností. Své narozeniny dneska slaví herci František Němec a Petr Rychlý, rocková legenda Aleš Brichta. Svátek má Roman, jméno pochází z latiny, znamená Říman, takže vlastně každý Roman má dnes oficiální právo chovat se jako imperátor, válet se a poroučet si, co chce. Navíc dneska slavíme i neoficiální den všech lidí, co rádi čtou příběhy, takže se bez výčitek zabořte do knížky. V tento den v roce 1930 se poprvé ukázala kreslená hvězda Betty Pop. Je to taky den, kdy zbankrotoval první milionář ve hře Monopoly. Takže vlastně malý důkaz, že 9. srpen je ideálním dnem na to, abyste radši nikomu nepůjčovali žádné peníze, ani ty hrací žetonky. Je 9. srpna, buďte s námi.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete.

0: Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web pan prokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 300 000 korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
2: Sport. Neseme další skvělé zprávy z českého sportu. Vodní slalomářka Valentína Kočířová po včerejším zlatu v kajaku vybojovala na mistrovství světa juniorů další titul, tentokrát na kánoji. Bronzové medaile přidal Tomáš Indruch a v kategorii do 23 let Adam Král. A dařilo se i na střelnici. Česká puškařka Klaudie Kac se stala šampionkou v olympijské třípolohové střelbě na šampionátu do 23 let. Obrovská gratulace všem. Přidáváme předpověď i dopravní info. Počasí. Dnešní neděle přináší perfektní letní atmosféru. Přes den naměříme 32 až 35 stupňů, což je výrazně výš než dlouhodobý teplotní průměr pro tohle období. Bývá většinou kolem 20 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, k večeru se od západu může objevit přeháňka a nebo bouřka. Sluneční paprsky nás budou hřát až zhruba do 8:30, pak slunce půjde spat. Víme, jak bude. Krásná letní neděle i start nového týdne. Teploty nad 30. Doprava. Dobré odpoledne, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Řidiče v Prostějově čeká zkouška trpělivosti. Kvůli opravě nadjezdu u bývalé Vitany začíná úplná uzavírka úseku od křižovatky v Dolní ulici až po Kojetínskou a uzavřený bude i dálniční sjezd z D46. Pokud pojedete přes Jedovnice na Blanensku, tamní benzínky se přestavuje nepřehledná křižovatka, možná říkáte konečně. Doprava tam ale jede kyvadlově na semafory a kvůli neukázněným řidičům přibyly ještě nové zákazy, tak opatrně.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Nádherné nedělní odpoledne. Jsme moc rádi, že jste s námi. Za chvilku pro vás máme parádní rozhovor. Před startem atletického mistrovství Evropy v Birminghamu se nám vyspovídal 20-letý talentovaný desetibojař Tomas Järvinen. Mimo jiné na sebe prásknul, že má před závodem tak trochu nahnáno. Přejeme vám skvělý poslech a pohodové odpoledne. Nálož muziky pokračuje.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Hoba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Johana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl?
8: Jo!
7: Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
9: Melodický rock.
0: Skyrock.

0: Vaše víkendová rocková jednička Skyrock. Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci, kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příští.

0: do roku. I zde nás čeká objížďka. Sport. Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
1: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Jestli máte v plánu nedělní výlet, počasí nám přeje. Dnes nás čeká příval energie a tropické teploty nad 30 stupňů Celsia. Proti historickému rekordu z roku 1916, kdy bylo naměřeno mrazivých 8,3, nás dnes čeká naprosto pohádkové teplo. Ranní minimum příjemných 15, přes den opět nad 30, víme jak bude, čeká nás krásná letní neděle.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady a začínáme v Bystřici pod Hostýnem. Začíná tady rozsáhlá oprava Lipnické ulice. Místem projedou jen autobusy a záchranáři. Osobní auta do 7,5 tuny musí po objížďce přes Blazice a Vítonice. Pokud míříte po dálnici D1 na Brno, u křižovatky Holubice na Vyškovsku se opravuje silnice. Doprava tam jezdí v režimu 2+1 pruh. Sjezd z dálnice na Holubice ale zůstává otevřený. Pohodový den bez komplikací za volantem.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Posloucháte Skyrock.

0: příjemné nedělní odpoledne. Jestli hledáte pohodovou kulisu k víkendovému relaxu, jste tu správně. Pokud chcete vědět, o čem se teď nejvíce píše na regionálních webech, zůstaňte s námi. Probereme skokové zdražení nafty i chystanou stavbu nové sportovní haly v Kroměříži za 300 milionů. Přejeme vám ničím nerušenou pohodu, skvělá muzika je připravená.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Skyrock.
2: Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu a můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny.
3: Sport. Naše atletická

0: Reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
1: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat. A chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
0: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať z toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady. Počasí. Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělí. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne. Doprava. Tady jsou další rychlé dopravní zprávy. Míříme na Svitavsko, tady probíhá velká letní sezóna oprav. Komplikace a zdržení nás čekají hlavně teď v Strstěnici, Moravské Třebové, Osíku anebo v Jevíčku. Máme tu jednu zprávu pro cestující v Olomouci. Kvůli rekonstrukci zastávky Svatý Kopeček, ZOO, směr centrum, je nástupiště posunuté asi o 100 metrů dále a vybrané spoje linky číslo 11 projedou až do Radíkova. Šťastnou cestu!
2: Posloucháte Skyrock

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: parádní nedělní odpoledne. Je skvělé, že trávíte dnešní den v naší společnosti. Pokud ještě přemýšlíte, co s načatým podvečerem, máme pro vás pár skvělých nápadů. Pozveme vás na běžeckou párty k olomoucké Olympii nebo na show Adama Plachetky na Letňáku. Přejeme vám parádní zábavu a užijte si zbytek neděle.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
4: Volba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Volba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.

Rádio Hana Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Jestli nevíte, kam dřív skočit, tady je kompletní víkendový nářez. Koupání hlásí Poděbrady, Náklop, Lumlov, Výkleky i akvaparky a koupáky v Olomouci, Šternberku, Prostějově, Vyškově, Bělkovicích, Litovli, Uničově i Holešově. Hody svatého Vavřince vrcholí ve Štěpánově a taky v Přerově. Kina promítají nového Spidermana i dinosauří Tlapkovou patrolu v Olomouci, Přerově, Uničově, Šumperku, Boskovicích, Zábřehu, Bruntále i Prostějově. Na hradě Sovinec se líčí pas na medvěda, se šermíři i sokolníky, Prostějovský zámek žije rodinným nádvoříčkem. V neděli startuje u Olympie běžecká party Run and Rave, na Poděbradech pobaví divadlo Tramtárie z Horory z Poděbrad, olomoucký letňák rozezní Adam Plachetka s Ondřejem Havelkou. V Kroměříži vrcholí rozkvetlá Floria s Motýl Bandem. Užijte si víkend naplno a s naším rádiem.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Víkend na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet.

0: které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny je Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač ovládl anketu už po deváté a upevnil si pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami se z prémiového triumfu raduje 20-letá pivotka Emma Čechová. Slavnostní gala večer se odehrál v Mariánských Lázních a všem vítězům obrovsky gratulujeme. Máme taky počasí a dopravu, pak hit za hitem, buďte s námi. Počasí. Dneska nás čeká doslova ukázkový letní den. Ráno odstartovalo na příjemných 15 stupních, odpoledne to bude ideální k vodě. Sluníčko se probudilo v 5.40 a uvidíme, jestli bude překonán teplotní rekord z roku 1992. Bylo 35,8. Víme, jak bude slunečná neděle a taky letní start nového týdne.
2: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
1: Taky v neděli odpoledne čerstvý dopravní servis. Pokud míříte k čerpací stanici, benzín zlevnil na nějakých 42,27, nafta skokově zdražila na necelých 45 korun za litr. V Olomouci počítejte s velkou dopravní výlukou, kvůli výměně výhybek u hlavního nádraží nepojedou tramvaje na Pavlovičky. Místo nich vyjeli náhradní autobusy označené písmenem X a tramvajovou zastávku hlavní nádraží dočasně nahradí zastávka kosmonautů. Víme, jak se jezdí tady, šťastnou cestu i v neděli.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
5: Posloucháte Skyrock.

0: pohodové nedělní odpoledne. Dneska vysíláme samé dobré zprávy. Za chvíli vám přineseme přehled čerstvých úspěchů našich sportovců. Skvělá vodní slalomářka Valentína Kočířová totiž na mistrovství Evropy vybojovala další zlato. Ta nejlepší muzika vás provází i dál.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den.

Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Letní servis na Skyroku.
1: Letos v létě to dobře známe. Tropy, vedra. A kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno, nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 tisíc. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samosběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu, letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z moravského krasu skvělou zprávu, podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modráska očkovaného. Tento krasavec má

0: Poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek. Sport. Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gól. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0-2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
1: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Dnešní neděle přináší perfektní letní atmosféru. Přes den naměříme 32 až 35 stupňů, což je výrazně výš než dlouhodobý teplotní průměr pro tohle období. Bývá většinou kolem 20 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, k večeru se od západu může objevit přeháňka a nebo bouřka. Sluneční paprsky nás budou hřát až zhruba do 8:30, pak slunce půjde spat. Víme, jak bude. Krásná letní neděle i start nového týdne. Teploty nad 30.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Řidiče v Prostějově čeká zkouška trpělivosti. Kvůli opravě nadjezdu u bývalé Vitany začíná úplná uzavírka úseku od křižovatky v Dolní ulici až po Kojetínskou a uzavřený bude i dálniční sjezd z D46. Pokud pojedete přes Jedovnice na Blanensku, u tamní benzínky se přestavuje nepřehledná křižovatka, možná říkáte konečně. Doprava tam ale jede kyvadlově na semafory a kvůli neukázněným řidičům přibyly ještě nové zákazy, tak opatrně.
1: Posloucháte Skyrock

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: příjemný nedělní podvečer. Je skvělé, že nás posloucháte doma, v autě nebo třeba na zahradě. Za pár minut vás čeká zábavný pohled do historie. Připomeneme si 9. srpen a den, kdy se na plátně ukázala kreslená hvězda Betty Boop, i když tehdy vypadala spíš jako pudl s velkýma ušima. Přejeme vám dobré odpoledne, u nás vás čeká pořádná porce hitů.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog. A klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Rádio Hana Skyrock.
13: Rádio Hana Skyrock.
14: Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače?
13: Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích.
14: akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Díky, že nás posloucháte, je 9. srpna den nabitý skvělou společností. Své narozeniny dneska slaví herci František Němec a Petr Rychlý, rocková legenda Aleš Brichta. Svátek má Roman, jméno pochází z latiny, znamená Říman, takže vlastně každý Roman má dnes oficiální právo chovat se jako imperátor, válet se a poroučet si, co chce. Navíc dneska slavíme i neoficiální den všech lidí, co rádi čtou příběhy, takže se bez výčitek zabořte do knížky. V tento den v roce 1930 se poprvé ukázala kreslená hvězda Betty Pop. Je to taky den, kdy zbankrotoval první milionář ve hře Monopoly. Takže vlastně malý důkaz, že 9. srpen je ideálním dnem na to, abyste radši nikomu nepůjčovali žádné peníze, ani ty hrací žetonky. Je 9. srpna, buďte s námi. Skyrock.

0: Máte chuť na náš nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci, kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka. Sport. Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého. Počasí.
2: Jestli máte v plánu nedělní výlet, počasí nám přeje. Dnes nás čeká příval energie a tropické teploty nad 30 stupňů Celsia. Proti historickému rekordu z roku 1916, kdy bylo naměřeno mrazivých 8,3, nás dnes čeká naprosto pohádkové teplo. Ranní minimum příjemných 15, přes den opět nad 30, víme jak bude, čeká nás krásná letní neděle. Doprava. Víme, jak se jezdí tady a začínáme v Bystřici pod Hostýnem. Začíná tady rozsáhlá oprava Lipnické ulice. Místem projedou jen autobusy a záchranáři. Osobní auta do 7,5 tuny musí po objížďce přes Blazice a Vítonice. Pokud míříte po dálnici D1 na Brno, u křižovatky Holubice na Vyškovsku se opravuje silnice. Doprava tam jezdí v režimu 2+1 pruh. Sjezd z dálnice na Holubice ale zůstává otevřený. Pohodový den bez komplikací za volantem.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Krásný nedělní podvečer. Těší nás, že nasedáte na vlnu pohodového závěru víkendu přímo s námi. Za malý moment se podíváme na slavnostní vyhlášení basketbalisty roku v Mariánských Lázních. Prozradíme vám, kdo si odnesl hlavní trofej a proč už po deváté v kariéře dominuje Tomáš Satoranský. Přejeme vám inspirativní večer a skvělou zábavu u našeho vysílání.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Zažijte hodové slavnosti ve velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: No tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako bláze. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takovej obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát díky.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

show. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4239 56. You

0: Skyrock a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci, kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde čeká objížďka. Sport. Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny.
3: Sport. Naše atletická reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká pre

0: Premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
1: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat. A chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
0: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať z toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady. Počasí. Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělí. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne. Doprava. Tady jsou další rychlé dopravní zprávy. Míříme na Svitavsko, tady probíhá velká letní sezóna oprav. Komplikace a zdržení nás čekají hlavně teď v Trstěnici, Moravské Třebové, Osíku anebo v Jevíčku. Máme tu jednu zprávu pro cestující v Olomouci. Kvůli rekonstrukci zastávky Svatý Kopeček, ZOO, směr centrum, je nástupiště posunuté asi o 100 metrů dále a vybrané spoje linky číslo 11 projedou až do Radíkova. Šťastnou cestu!
2: Radio Hana, okruh Skyrock.

0: skvělý nedělní večer, je super, že trávíte finále víkendu s námi. Na regionálních webech se aktuálně hodně řeší nadcházející astronomická událost. Už ve středu nás čeká částečné zatmění slunce a my vám poradíme, na jaký kopec vyrazit, abyste měli ten nejlepší výhled. Přejeme vám večer plný klidu a dobré nálady, bavte se s naší muzikou.
1: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritním.

0: hitovky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone, Richard Morávek, se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 9. srpen se Skyrokem. Dnes zalovíme opravdu hluboko v dějinách. V roce 1173 je položen základní kámen šikmé věže v Pize. Jedna z nejznámějších staveb světa se stavařům začala naklánět ještě týž rok kvůli mělkým základům v měkké hornině. Ještě dodám, že věž sloužila jako zvonice a je celá z bílého mramoru. V ženském rodě pokračujeme a přejeme k narozeninám herečce Audrey Tatu. Tu si vybavíte ve filmu Amélie z Montmartru nebo Šifra mistra Leonarda s Tomem Hanksem. Zajímavé je, že kolem roku jejího narození není jasno. Některé zdroje uvádějí 1976, jiné 78. 100% jasno je u Aleše Brichty. Ikona českého heavy metalu slaví od 9. srpna 1959. Na český rokový Olymp vystoupal s kapelou Arakaen, kterou založil v roce 1982 s kytaristou Jiřím Urbanem a bubeníkem Miroslavem Nedvědem. Na závěr 9. srpna 1984 a start World Slavery Tour britských Iron Maiden ve Varšavě, v tehdy socialistickém Polsku. Stávají se první západní skupinou, která přivezla celou koncertní produkci za železnou oponu. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Melodický rock, to je Skyrock.
3: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouce a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není. Yes!
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Co do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher. A začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla prvního srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 10. srpen se Skyrokem. Roková muzika se neobejde bez elektrické kytary. Musíme si tedy připomenout velkého stavitele těchto nástrojů.
3: Narodil se vynálezce nejslavnější elektrické kytary, Leo Fender. Svůj první kousek vyrobil už v roce 1951 a dodnes jeho nástroje považují někteří muzikanti za ty nejlepší na světě. Slavná kytara Leo Fendera prošla rukama například Jimimu Hendrixovi, Ericu Claptonovi nebo třeba Stingovi.
4: Boom rock'n'rollu proslavil jeho legendární Telecaster a Stratocaster. Ten z roku 1957 se na internetové aukci před 9 lety prodal za 75 tisíc liber, což je víc než 4,5 milionů korun.
2: Kromě eponymní firmy Fender pak Leo založil ještě další dvě, a to G&L Musical Instruments a Music Man. Mezi jejich uživatele patří další zvučná jména jako Steve Morse, John Petrucci, John Mayank nebo Tony Levin. Také jste vyrůstali na tomto večerníčku na krkonožských pohádkách? Příběhy si připomínáme kvůli odchodu nezapomenutelného Trautenberga Ilji Prachaře 10. srpna 2005. Na závěr vzpomínka na funkrockovou klasiku Red Hot Chili Peppers. 10. srpna 1984 vydávají své eponymní debutové album. Celosvětový úspěch jim ale přináší až pátá deska Black Sugar Sex Magic z 91. Z něho si vybavíme songy Get It Away nebo Under the Bridge. Zítra opět brouzdáme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.